čistou se šularčke. Je šola ruka. O no not prta. Ruk radio. Čistý rok.